0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nad dopisy diváků.
2: Ještě dříve, než prozradím, s kým a o čem si dnes budeme nad dopisy povídat, ocituji pár diváků. Opravdu skvělé, pestrá a přitom napínavá podívaná. Jen tak dál. Hlavní hrdina okouzlil celou naší rodinu. Prostě Sandokan je jednička. Gratuluji našim tvůrcům. Je vidět, že když chceme, umíme natočit seriál, jaký nám může svět závidět. No, chtěl bych upozornit diváka J.N. z Čakovic, že přestože herci mluvili česky, jde o seriál italský. Další dopis. Milá televize, jmenuji se Jana, chodím do 8A a miluju Sandokana. Jsem už totiž dospělá. Mám jedničky. Jenom z matiky mám dvojku. A do třetice dopis od pionýrů. Poraďte nám, kde sehnat adresu Sandokana. Chceme ho pozvat na dožinkové slavnosti. Všechny náklady samozřejmě hradíme. Píší pionýři ze Slušovic. Protože dopisů s podobným přáním přišla celá řada, mám teď milou povinnost představit vám našeho dnešního hosta. Dobrý den, Sandokane.
3: Dobrý den.
2: Sandokane, co říkáte tak mimořádnému ohlasu seriálu u našich diváků?
3: No, přiznám se, že takový úspěch nečekal u nás v Itálii vůbec nikdo. Informace, které jsme měli o českém televizním divákovi, byly kusé, někdy i zkreslené. Ale jedno jsme věděli přesně. Český divák prahne po krásném hrdinovi. Tady jsem měl usnadněnou pozici tím, že přede mnou šel v televizi Claudius. Dokonce víme, že hrdinkou jednoho českého seriálu byla sova.
2: Jakého seriálu?
3: Já neznám český název, ale v Itálii běžel pod názvem Špitálo Periferio.
2: Aha, jenomže to byl ten sova.
3: Jo, to byl ten sova.
2: Ano.
3: Ale podle slovníku je sova žena.
2: Podle seriálu je sova muž.
3: Helejte, jestli muž, tak snad sovák, ne?
2: Ne, hrál ho chudík. Ale to jsme odbočili, Sandokane.
3: To jsme odbočili.
2: Diváky by jistě zajímalo, čeho si na své popularitě nejvíc vážíte.
3: Že jsem se dostal na trička. Víte, já jsem viděl ta trička na vlastní oči a byl jsem dojat, jaký byl o ně u stánku zájem. Nejsem totiž v Praze poprvé, byl jsem tu už jednou, na Matějské pouti, ve vašem pražském parku Culturato Odfukato.
2: No, u našich diváků v současné době kraluje hit o Sandokanovi.
3: Ano, ano, znám i českou verzi dvojice Kotwald Hložek. A víte, že ti dva jsou velice populární v italských školkách?
2: Nepovídejte.
3: Ano, a tu jejich písničku, víte, kterou mám na mysli? Víte, kterou? Tak já nevím, jak se to jmenuje česky, italsky je to Signoretti Neplnoletti. Tak tuhle tu písničku jsme si s Marianou často zpívali.
2: Děkuji vám za rozhovor.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po dokončení stavby zůstal ve stanici Maramba jako její přednosta. V této stanici nebyl provoz příliš hustý. Jen dvakrát v týdnu přijal a vypravil vlak a přehodil výhybku. Poněkud nudnou službu si Cimrman krátil pozorováním a výcvikem africké zvířeny. Na dvorku za bambusovým nádražíčkem choval papouška, paviána, žirafu, afrického boxera a pštrosa. Naučil zvířata kouskům, které mu ulehčovaly již tak dost lehkou práci. Tak v ohlušujícím dunění viktoriiných vodopádů nebyl například slyšet blížící se vlak. První, kdo ho za kopcem spatřil, byla žirafa. Uchopila do svých jemných písků klec s papouškem a přenesla ji přes střechu nad peron. Odtud pak papoušek hlásil, na první kolej přijíždí vlak z Lusaky. To bylo signálem pro paviána, aby skočil do kolejiště a sklonil se k výhybce. Strojvůdci tak dal svým červeným zadkem znamení stůj. Poté přehodil výhybku. Zároveň s tím vběhl africký boxer do domku a olízl spícímu Cimrmanovi tvář. Ten si nasadil čepici a vlak ze stanice vypravil. Jediný, koho se nepodařilo zapojit do práce, byl pštros. Ten jenom strčil hlavu do písku a nechal ji tam tak dlouho, dokud vlak neodjel. Nad tím se Cimrman často zamýšlel. Pštrosí chování mu nešlo dohromady s Darwinovou teorií o přirozeném výběru. Chápal, že například dikobraz přežil díky svým bodlinám a antilopa díky své rychlosti. Ale tvor, který tváří v tvář nebezpečí schová hlavu do písku v bláhové iluzi, že není vidět, a přesto ještě nevyhynul, je podle Cimrmana důkazem, že Darwinova teorie má vážné trhliny. Ani Pavlovovo učení o podmíněných reflexech neodpovídalo jeho zkušenostem. Cimrman dělal například pokusy na svém boxerovi. Před každým krmením mu zazvonil na zvonec, ale ani po roce výcviku nespozoroval, že by slinné žlázy zvířete na signál nějak reagovaly. Jeho boxer prostě slintal pořád. Děkuji za pozornost. Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jako dítě, které má, mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon. Ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice. V taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici, v šaškovské čepici, kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

Dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.

Neznám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení voliči našeho volebního obvodu. Jak jistě víte, z Rudého práva, Tribuny, Rozhlasu a Televize dneska jiná doba. Lidu se povolila uzda, což ovšem já, Čenda Krchov, nepovažuju za docela správný. Jsou druzy. Nyní dneska nám do všeho mluví každý. Řeknu vám, já jsem viděl dokonce i němýho, který ukazoval rukama úplně jinak než před krátkým časem. Týhletý povolnosti využívají různý živlové elementy na leptávání jednoty. Soudruzi, teď se nám buržuj směje. Já to vidím takhle. Je třeba otevřít oči, poučit se z chyb minulosti, získat prostor pro platformu a hlavně neztratit trpělivost a víru v zázrak, soudruzi. Řekněme si upřímně. Musí se konat volby. Proč to tutla? Teď my vás k ním potřebujeme. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí strana či strana. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí na našem obvodě progrese, zda zvítězí kandidát nejlidovější, to jest kandidát, který z lidu pošel, Dušan M. Pupa, z Vídně se vrátivší, který poznal bídu kapitálu na vlastním těle. Soudruh Pupák, předstup před voličí zraky. Usedni, Pupák.
2: Před práci, voliči. Úvodu mi dovolte, aby jsem vám popsal, abyste co nejdříve znovu získali svobody prosincové ústavy z roku 1867. Která zaručovala svobodu osobní, tiskovou, spolčovací a schromažďovací.
1: Soudruh Pupa, promineš, že ti dělám rušičku hned na začátku. Soudruh Popák, uvědom si, že některé svobody jsme měli podat. Například svobodu shromažďovací. Některý voliči ani vání nevyužívali. Já si vzpomínám, jak na poslední brigádě jsem byl sám s manželkou a 24 dětma.
2: Černo, že o tom mluvím na schůzi, ale ty jsi sexuální maniak.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další, prosím.
2: Dažbu, soudu.
1: Jméno.
2: Hlušvi si hák.
1: Ježiši, co to bylo?
2: Hlušvi si hák.
1: Maskujte to.
2: H, jako hovězí, L, jako ledvinky, U, jako Undatra.
1: Undatra?
2: No, to je jako Ondatra, jenomže má na začátku.
1: No to jste vy?
2: Ježiš, moje pochlaučila,
1: pěkně
2: vítá.
1: Tak se posaďte.
2: Děkuji, ocíme, safra.
1: No tak, co jste mi přinesl?
2: A je, už je to tady, já měl něco přidný, že jo?
1: Ale ne, to se tak říká, co máte na srdci?
2: Jo, tak vy jste lékař?
1: Já jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
2: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
1: to víte, Osud si s člověkem šel jak po hore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
2: A nedali vám umístěnku, že jo?
1: No, umístěnku.
2: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán. A šoupli mi ho na zahradníka.
1: No já jsem zase propadl s praporkový abecedy.
2: No ona každá věc je svoje.
1: Jo.
2: Můj kluk má zase napínáka z kapusty.
1: Jaké záležitosti?
2: Výměnička, soudruh.
1: No výměna. Tak, výměnička, bytečko.
2: Ano, v první poschodíčku.
1: Bydlíte.
2: No, zaplať pambu, jde to.
1: No, já myslím, kde?
2: Jo, tak, já myslím, zdali. Tak to bydlím.
1: No to vím, že bydlíte. Kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byt. Je přece jasné,
2: to ne? To zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
1: No, tak adresu.
2: Adresu těch koumáků?
1: Dobre. Ale ne, vaší.
2: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice...
1: No.
2: Joliota Curie.
1: Prosím?
2: Joliota Curie 7.
1: No 7? Ale Kiri.
2: Co?
1: Kiri.
2: Těší mě.
1: Co?
2: Že jste Kiri.
1: Ale ne.
2: Kikiriki.
1: Joliota Kiri 7, no.
2: Joliota Kiri 7,
1: no. No, tak jaké máte rozměry?
2: No tak já mám 52 mírně švajfnutou v pase.
1: Ale já mluvím o bytě.
2: Ale jde pak o bytě, že večer. To mám po tátovi.
1: Ten byt.
2: Ne, tu cejchu.
1: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
2: Jo tak.
1: No.
2: No, jde to.
1: Konkrétně.
2: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Jednou jsem v jednom televizním pořadu řekla, že v každé pohádce láska probíhá tak, že se dva poznají, najdou spolu bod G a pak spolu šťastně žijí až do smrti. Můj muž se na televizi mimořádně díval a dokonce mimořádně mě i pochválil. Pak řekl, jenom jedno jsem nepochopil, co je to ten bod G. Jo, můj život není žádná pohádka. A upřímně řečeno, život není pohádka pro většinu z nás. Když mi bylo 17, tak jsem napsala báseň a přesně si vzpomínám, že jsem tehdy v jednom verši měla. A Pán Bůh zabušil na svůj nebeský buben a vesmír se pohnul o bilion světelných let. V praxi to znamenalo, že jsem svého spolužáka opila 5 deci vína a on mi pak sáhl na prsa. Má první rada, abyste přežili sex, je tato. Zapomeňte na romantiku. Já jsem byla poměrně dost zklamaná svou svatební nocí. Tak moc jsem toužila po romantice, že jsme spali na seně. A protože už bylo září, tak jsem se chvíla zimou. A můj čerstvý manžel mě tehdy k sobě přivinul a řekl mi, neboj se, já tě budu hřát. A v zápětí ze mě serval mou vilněnou pelerínu, pevně se do ní zavinul a odkutál se asi 2 metry stranou. Před zmrznutím mě zachránil náš svědek, vlastně jeho svědek. Takže mě vzal pod svůj spacák, měl ten rozepínací, do mumie bychom se nevešli. A výsledek mé svatební romantické noci byl, že jsem dostala zánět ledvinové pánvičky a můj žárlivý novomanžel se mnou 3 týdny nemluvil. Jedna z nejklasičtějších rad všech časopisů, odborníků, přítelkyň i filmů zní, když chcete ozvláštnit vztah, vyzkoušejte něco nového. Má přítelkyně chtěla svého partnera ohromit botami na jehlách, korzetem a černými punčochami. Když jí milý svlékal a uviděl podvazek, tak řekl, Ježiš, kdybych tě neznal, tak bych utek. Má rada pro přežití milostných zážitků proto zní, zapomeňte na experimenty.

0: za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem a povídá tomu galeristovi, dáte si něco k pití? On pá, no dal bych si dvě deci vína. On pá, prosím, za chvilku jsou tady. On pá, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama? On pá, ne, ale nemám kam dávat drobný.
1: V jedný malý farnosti mají kostelíček na spadnutí a tak píšou žádosti o nějakou subvenci, až se konečně rozhoupá nějaká komise a určí datum, kdy se přijede podívat, v jakém stavu ten kostelíček je. Čekaj, a když už má ta komise přijet, má být mše, jako na počest té komise, onemocním varhaník. Muzika musí být, říká pan farář. Kostelník pá, jak to ale uděláme? Támhle v sousední vesnici jsou pelikánovci, ty teda hrají jedna radost, ovšem neznají noty. A to se snadá nějak zařídit, ne? Skoč tam k ním, kostelník utíká, pan pelikán povídá, no samozřejmě, zahrajeme, ale neznáme do ty vompa. Já jsem to právě říkal panu farářovi, ale ten říká, že by se to snad dalo nějak udělat, jako třeba u muziky, když vám někdo předspívá, vompa, no tak to jo, to my se zase chytnem. A tam někdo bude zpívat, vompa, no pan farář. Pan farář vždycky předspívá a to je vlastně tatáž melodie, jenomže pokračuje a rozrůstá se pelikán, a tak to berem. Je neděle, mše svatá. Kněz slouží mši, pak se obrátí takhle ke kůru, kde jsou pelikánovci a zpívavým hlasem pronese o, přijdi pane k nám a pelikánovci, já ti za klobuček pěrko dám.
0: Potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš Cvrčko, ompa, cvrkám. A co děláš ty Prcko, ompa, už mi to nějak člověče nejde.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Králíka, znáš králíka? Paní Smutná, Tanwald. To je spíš v Opsovi. On to píše taky, to jsou taky dva, který píšou stejnou historiku. A jsou v Tanwaldu, u Smutných jsou dva ti králíci. A tady u té Soni Gottwaldové je jeden. Tak já to budu vyprávět třeba o tom jednou a toho jednou dám do Tanwaldu a nechám to Soniu. No. To je taková věc. Prostě měli psa vlčáka, rozumíš? Krásného vlčáka a tatínek tady toho kluka Petra Smutného, který ho pozdravuju, tatínek vstává ráno a ty vždycky toho psa venčil. A soused na vesnici měl králíka, takovýho prostě skvělého králíka, který mu říkal favorit, že favorit byl na něj hrdej, za favoritem nosili všechny ty králičice a favorit, jsem favorit tam. No a teď on venčí ten tatínek, tady tohle Petra venčí toho psa, toho vlčáka a najednou za pět minut pes přijde a toho favorita má v tlamě. Říkáš, Maria, favorit. Tak co teď? Pust to! Pust favorita! Rexy, pust favorita! Musím říct, a teď pustíš ho ten pes, tak on favorita umyje, vyfénuje, favorita, počkáš, oni jdou do práce, sám práci nestihaje, počkáš, jdou do práce, vplíží se na dvorek, favorita zemře, rozumíš, vyšamponovaný, jo, ale... A tak do práce přijde pozdě, přijde z práce, a jednou soused, úplně bílý, přes plot, můžu s tebou, Franto, mluvit? Ještě to venku. No pojď dále. Nic si dáme. Zdeš, tak si rozlil. Já prostě jsem, já nevím, co se, co... Já favorit. Je po něm, víš? Říká, já vím, ty to víš, jak to, že to víš? Říká, ne, no tak, jako, víš, chci říct upřímnou soustrast. On říká, ale ne, prosím tě, favorit. On mě zdechl, víš, v noci a ráno jsem ho našel mrtvýho a já jsem ho zahrabal do honoje, víš. Představ si, člověče, vyšamponovaný voně. Pomyl znova v králíka. Zajímavé ovšem je, že to píšou. Zajímavé je, že to píše Soňa Gottwaldová. A taky Smutný z Tanwaldu a Soňa není z Tanwaldu, ale Soňa, ten nevím tady, kde, odkaď ona je, nebudu to hledat.
2: Stejný příběh.
1: Stejný příběh, rozumíš? Řekněme, že to jsou nové pověsti české. Totiž Jirkovi ty ho neznáš takhle a doufám, že ho ani nepoznáte. Nebudeš nějak potřebovat. Ono se o něm říká, že je trošku takový cynik, takový floutek intelektuální. Říká se to o tobě a já ho znám jako takového citlivého, dobrýho kluka. Pamatuješ, jak jsme jeli? No tak pamatuješ, samozřejmě pamatuješ. V taxíku jedeme z hospody do hospody, kde jsi v Praze návštěvou, já dlel tam. Můj přítel z krčmy do krčmy mě vozil. A teď jdeme v tom taxíku a ten taxikář říká, vy máte ty hára už dlouhý, ty vlasy už dlouhý. Měl byste se trošku ostříhat. A Barťák z zadního sedla říká, víš, kým to mluvíš, dročkáři? Co si to dovoleš, víš, kdo to je? Víš, kdo vedle tebe sedí? No to nevím. No tak zastav. Říká, pojďme. Tak jsme byli u tého druhého hospody. Tak zaplatit, pánové, za ty keci se nic nezasloužíš. Tak prosím vás, ještě pojďme se zase dostat k nějakému tomu krásnému dopisu, jestli tady nějaký ještě... To by šlo.
3: Který?
1: Z Brna.
3: Jo.
1: Paní Klepáčová z Brna. Nazdar, Klepáčová. Tam je to je kontejner, rozumíte? A ona manželka říká tomu svýmu Vojtovi, říká, prosím tě, Vojto, jdi se smetím. Ale pozor, má to ten dekl, umělý koš, jo, má to ten dekl, ono se to často jako tam ztratí v tom kontejneru a on takový rozptýlý taky má jiný starosti, než poslouchat manželku. A tak jde s tím, poslušně s tím smetím a otevře ten kontejner, teď to tam samozřejmě dekl, ona tak, aby nebyly řeči. Mlad, jak to tam skočí, jo, tak se tam vyšvě do toho, bum, a teď se za ním to víko zaklapne, bum. A on tam tam zavřenej s košem ročkom v tom kontejneru. No tak začne s tím škubat a jak s tím škubat, jak se snaží z toho dostat, tak ten kontejner je na kolečkách. A ono, ten kontejner se rozjíždí, ten kontejner jede, on cítí nějaký pohyb, to je svrdné, čeká, kam to dojde a ono to opravdu zastavilo. Ono to opravdu zastavilo. A tam už jede taxík a jde jenom kontejner uprostřed cesty. Jak zastaví taxikář, rozumíš, když mluvím o těch taxikářích? Taxikář zastaví poctivý, teď jde k tomu kontejneru, teď tomu pomůže trošku a tam z toho kontejneru vyskočí chlap, rozumíš, kam jdete, ale ten kontejner, jak on vyskočil, se rozjíždí a rozbíjí.
3: Ten, auto.
1: To auto, rozumíš. Což je krásný a potom to vysvětlují ten policii. No jel jsem prostě, no a vidím kontejner, že jo. No tak jsem zastavil a ten řidič toho kontejneru. Spiro z Prahy? To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
3: Bulharský.
1: Spirov. To nevím, brtuláška, Spirov.
3: Olivka.
1: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koňák a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já ještě mám miluju hory, já je sjezdař. On říká, sjezdař, prostě tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď někam se jde na hory, on jde léto, jde červenec. Spirov, všude jsou hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schodech v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. A ty začnou štengrovat, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodech až dole. Tak dole, ne, já myslím dolů, jako
3: vnízu.
1: Vnízu, no, oni říkají vnízu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do ty podoby, že ten Spirov normálně, větrovka, šponky, Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtkama, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním svíští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha, chuděrka, otřes vosku, chuděrka, Spirov nic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď ma vyslečil z té ušanky dole. A on se probuď se. Vstal nitka, Spirov se probudí druhý den. Říkaj, víš, co jsi udělal, co jsem, ty starý jezdil na líž? No neblbni. Paní Macha, no neblbni. Že by se čuče, já už 3. generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil nohu, otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus? No to je průšvih, to já musím vyžadit. A on jde do ty nemocnice Spirov a teď hledá paní Macháčková. Paní Macháčková říká, Macháčka, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčková, jo počkej, Macháčková, zlomená noha, otřes mozku. Říká, no čovič, no prosím tě, ona bába, čovič. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Samozřejmě my jsme potom do té hry Romeo a Julie vstoupili jako stafáž taky a zažili jsme tam spoustu s Frantou dalších krásných věcí, ale Franta odjel tehdy na turné. Odjel na takovou zájezdovou šňůru po Evropě, kde vystupoval se svými siláckými kousky a v té šňůře, pokud si dobře pamatuju, vystupovali ne nějací zrovna Nýmandi, tam byl Peter Ustinov, myslím si, že i Muriel Mathieu a další a další. Oni přijeli jednou do Cel am See, takového horského rakouského střediska. A oni na to, ti Rakušani byli velmi pyšní, že tam mají takové horské oko. Říkali, tady je nejstudenější voda, jaká vůbec existuje. A vy, říkali, pane Tiger, protože on měl na těch propagačních materiálech napsáno Boris Tiger, měl tam napsáno, že byl odkojen lední medvědicí a že ho našli na plovoucí ledové kře. Vy, pane Tiger, vy byste se vykoupal v tom našem horském oku? A Franta říká, proč ne? Tak jsem ti tam člověče hopnul do těho, to zasyčelo. A já jsem pochopil, že ti umírám, člověče. Já jsem si normálně kymácel beznadějně teda po to hladino, jo. Naštěstí ti mě to vykymácelo nahoru, já jsem tak beznadějně udělal na to hladino hep, hep. Oni pochopili, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo a házeli na mě ty 100 šilinkový bankovky a já je ty vole nemohl sbírat, pak jsem byl úplně tuhý. No a když se František vrátil z tohohle turné zpátky do Brna, tak uviděl na plakátě Romeo a Julie, tak si řekl, aha, hraju a šel do divadla. No a tam se do jeho kostýmu oblíkal někdo úplně jiný a Franta říká, ty seš kerej, poslouchej. A on říká, já jsem herec z tohoto souboru a zatímco jste tady nebyl, tak jsem to za vás musel zaskočit. To je celkem pochopitelné. No ne, no to je pochopitelný, že jo. Ale že seš taková sušinka, koukám, čověče, ty tam taky ohýbáš železo? Ne, já ohýbám nikl a hliník. Jo, takhle, no tak to nic, no. A koupil si na večer celou první řadu s kamarádama. A ve chvíli, kdy ten kolega, co to za něho zaskočil, ohýbal ten nikl a hliník, tak se Franta postavil a oznámil publiku. Profesionální šméčko na lidi ohýbá nikl a hliník. A lidi se strašně bavili a ta hra dostala úplně jiné rozměry. Takovýchhle piškuntálí Franta navyváděl celou spoustu a já jsem ho za to miloval a obdivoval. Já jsem potom měl možnost delší dobu sledovat tohleto všecko zblízka, vlastně sledovat to, jak to vzniká, protože my jsme s Frantíkem bydleli na všech zájezdech s divadlem na provázku, kdy jsme jezdili se hrou komedie dell'arte na nejsexuálnějším pokoji číslo 325, který Franta obsedl tolika historkama, že já už jsem skutečně věřil, že se to tam stalo. A musím říct, že jsem nebyl sám.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fret.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se Pavlík. Naše maminka jezdí autem jako blesk.
2: Tak rychle?
1: Ne, ale každou chvíli bací do stromu.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
0: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
6: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

ja však znám tu les. Ach, krásko, z přetěžky milý.

0: Renault.
1: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezké úterý. S hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moci rozloučit 20. října v Národním divadle v Praze. Veřejnost bude mít možnost vstoupit do divadla od 10 hodin 30 minut a položit květiny k rakvi.
7: Co se děje v kraji?
8: Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví pavilon praktické výuky u Třebíčské zemědělské školy. Předpokládané náklady jsou 100 milionů korun. Dalším plánem kraje zřídit v areálu střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč budovu pro speciální základní školu. Pokud se na Ukrajině budou konat volby, je ruský prezident Putin připraven na jeden den zastavit útoky. Podle agentury TASS to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ukrajinský prezident Zelenský navrhoval, aby příměří trvalo 60 dní. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaj série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál po téměř 3hodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. Do osmi finále neprošel ani Dalibor Svrčina.
7: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Tolik zprávy a Katka a dnešní úterní ráno na rádiu Jihlava, tak se do toho pojďme pustit. Příjemný poslech vám přeje Zbyněk Loucký. Hezký den a dobré ráno.
7: Rádio Jihlava.

0: co se děje v Jihlavě.
1: Jihlava zkouší další způsob, jak udržet veřejný prostor čistší. Na vybraných místech se objevují takzvané psí pisoáry. Jednoduché prvky využívají přirozeného chování psů a mají je přimět, aby své teritorium značili právě na určeném místě, místo na fasádách domů, sloupů nebo dalším městském mobiliáři. Princip psího pisoáru je jednoduchý. Psi si své teritorium přirozeně označují močí a zároveň lákají pachové stopy ostatních psů. Nový prvek proto zpravidla označí některý z prvních psů, který kolem něj projde. Jeho pach pak přitahuje další psy, kteří se ho snaží přeznačit. Psí pisoáry se umísťují především tam, kudy pravidelně procházejí pejskaři, například na okrajích parků, na křížení cest nebo na začátcích a koncích ulic. Jsou navržené tak, aby fungovaly bezúdržbově. V Jihlavě jsou první psí pisoáry umístěny u kostela svatého Jakuba a na konci Benešovy ulice naproti parku Gustava Mahlera.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Hezký den, už vám přinášíme kalendárium s datem 13. října. V roce 1870 desetiletý Gustav Mahler v tento den vystupuje v Jihlavě na svém prvním klavírním koncertě. V roce 1929 proběhlo první rozhlasové vysílání z dostihů Velké Pardubické a v roce 1965 londýnská kapela The Who nahrála nejznámější píseň My Generation. V roce 1925 se narodila britská premiérka Margaret Thatcherová, v roce 1941 americký hudebník Paul Simon z dua Simon and Garfunkel a v roce 1956 filmová a televizní kritička Mirka Spáčelová. Hezký den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Rádio Jihlava 101.1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Fronta před úřadem je předlouhá. Prosím vás, jak to tady dlouho trvá? Táže se ženy s dítětem v náručí příchozí. Ani se neptejte, když jsem přišla, byla jsem v šestém měsíci.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Dočasné zúžení Jiráskovy ulice. Od tohoto týdne probíhají práce v úseku mezi Tolstého a 17. listopadu. Rekonstrukce ulice 17. listopadu několik týdnů ovlivní provoz v Jiráskově ulici. Předběžné omezení potrvá do konce října, následně se Jiráskova na několik týdnů úplně uzavře. Světelná signalizace zůstává zpočátku v provozu především kvůli bezpečnému přecházení chodců přes vytíženou Jiráskovu ulici. Podle postupu prací a vývoje dopravní situace může město její režim upravit, případně ji dočasně vypnout. Zastávka MHD u autobusového nádraží zůstává na stejném místě. Pro cestující vznikl provizorní nástupní prostor ze silničních panelů. Všechny aktuální informace o dopravní situaci v Jihlavě najdete na webu jihlava.cz/uzavírky, na Facebooku Doprava v Jihlavě nebo si stáhněte zdarma aplikaci Jihlava v mobilu.
2: Rádio Jihlava 101.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Holky a kluci, tady další otázka na vás. Proč ženy drží dietu?
2: Aby byly hubený a nebyly tlustý.
3: Aby nebyly tlustý a aby hrečka nebo bunda nečouhala.
4: Oni hubnou, protože nic nejí.
5: Třeba, aby nebyly tlustý jak balón.
6: Když jsou tlustí, tak chodí na cvičení a když cvičí, tak to schubne to břicho.
7: Protože jo, jenom polívku, proto hubnou.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji pěkné ráno. Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat mimo jiné jeho bezpečí a názor. Vyplývá to z definice, kterou v rámci novely občanského zákoníku schválila vláda. Návrh zákona vyjasňuje i některé další pojmy a postupy z rodinného práva.
3: Co se děje v kraji?
4: Ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku postaví kraj nový most přes řeku. Díky němuž se bude moct část aut vyhnout náměstí. Bude to stát 128 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Krajští radní projednali také výběr dodavatele na rekonstrukci silničního mostu v Jihlavě za 102 milionů korun. Ceny zakázek v soutěži klesly. Čeští a slovinští vojáci, kteří působí v mnohonárodním uskupení na Slovensku, absolvovali společný výcvik zaměřený na boj v zákopech, procvičovali při něm pohyb v zákopovém systému, obranu přiděleného prostoru a obsazování zákopů. Cílem bylo zdokonalit taktické postupy a posílit vzájemnou spolupráci. Příští ročník atletické diamantové ligy začne 7. května 2027 v Dauhá. Finále seriálu elitních mítinků se uskuteční 25. a 26. srpna v Curychu.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: A tak nás čeká druhá hodina po zprávách dnešního vysílání v úterý s Rádiem Jihlava. Tak si to pojďte s námi užít a ať se skvěle poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Dobrý den.
3: Rádio Jihlava. 101.1

0: Mám na Jihlavsku.
1: Teď už vás zveme a bereme do divadla na představení s názvem Nasraná máma. Ano, dnes v divadelním klubu Horáckého divadla je to láskyplný stand-up nejen o mateřství s podtitulem Proč nerozdávají všem nastávajícím rodičkám nějakou blbůvzdornou příručku. Start v divadelním klubu Horáckého divadla dnes v 19.30.
0: Kam na Jihlavsku?

0: Nestáváte s Rádiem Jihlava, my jsme moc rádi, přejeme vám hezké úterý s datem 13. října a díváme se do kalendáře, je tam krásné jméno Renáta. Všem Renátám všechno nej, nezapomeňte na ně, mějte se hezky, příjemné vstávání a hlavně krásný den, jak jinak než s Rádiem Jihlava.
1: Hravý podzim na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Sedí dědek s babkou před domem a čtou noviny. A dědek povídá, tady píšou, že taková raketa Tomahawk stojí 150 tisíc dolarů. A babka na to, dědku, to by bylo štěstí, kdyby nám přistála na zahradě.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Každá stovka pomůže. Jihlavský útulek má nový účet pro dárce. Jihlavský útulek pro opuštěná a nalezená zvířata má nově vlastní bankovní účet, na který mohou lidé posílat finanční příspěvky. Peníze pomohou s péčí o psy, kočky a další zvířata, která v útulku čekají na návrat domů nebo na nové majitele. Vybrané peníze útulek využije tam, kde jsou právě nejvíce potřeba, například na veterinární péči, speciální krmivo nebo doplňky pro nemocná a zanedbaná zvířata. Část příspěvků tak míří na veterinární diety, ošetření nebo speciální doplňky, například probiotika, kloubní výživu, antiparazitika či kotěcí sušené mléko. Do útulku se dostávají zvířata v nejrůznějším stavu, jen málo z nich potřebuje pouze běžnou péči.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: To dnešní úterý se jmenuje 13. říjen, tak jak se máte, příjemný den, hezké ráno, za chvíli i dopoledne a také teď moto pro dnešní den. Až jednou půjdeš přes most života, který tě vede z dětství do dospělosti, nespěchej. Podívej se na řeku života, která pod tebou tvoří víry. Postůj a podívej se, touto cestou půjdeš naposled. Nemůžeš se už vrátit, jen bláznům je dopřáno vracet se. Mějte moc hezký den, užívejte život a ať se skvěle poslouchá. To vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Loucký.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
4: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, s MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezké úterý. S hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moci rozloučit 20. října v Národním divadle v Praze. Veřejnost bude mít možnost vstoupit do divadla od 10:30 a položit květiny k rakvi.
7: Co se děje v kraji?
8: Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví pavilon praktické výuky u Třebíčské zemědělské školy. Předpokládané náklady jsou 100 milionů korun. Dalším plánem kraje je zřídit v areálu střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč budovu pro speciální základní školu. Pokud se na Ukrajině budou konat volby, je ruský prezident Putin připraven na jeden den zastavit útoky. Podle agentury TASS to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ukrajinský prezident Zelenský navrhoval, aby příměří trvalo 60 dní. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaj série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. Do osmi finále neprošel ani Dalibor Svrčina.
7: Rádio Jihlava 101,5.

0: Krásné úterní dopoledne z rádia Jihlava Vance, je Peťa Hlávková. Renáty mají dneska svátek, přejeme všechno nejlepší. Za chvíli víc o tom, že nová školní budova v Moravských Budějovicích vyjde na téměř 400 milionů. Těle další hity.
1: Život jako film, jen co se do scénáře hodí. Škrtat a vymýšlet svůj osud, kde a s kým svůj život spojím. A chvíli trpět pro lásku s vědomím, že napíšu šťastný konec. A chvíli trpět pro lásku, necítit bolest.

Ladíte Rádio Jihlava, nová budova střední školy v Moravských Budějovicích na Třebíčsku. Vyjde téměř na 400 milionů korun. Kraj vybral dodavatele, který bude mít na práce 22 měsíců. Výstavba areálu další krajské školy v Humpolci se naopak komplikuje, proto kraj ukončil smlouvu na její projekt. Teď už další hity.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se Jirka manželky. Proč si v noci tak křičela ze spaní? Měla jsem hrozný sen. Znovu jsem se v noci vdávala. Jo, a koho jsi si brala? Zase tebe.

0: chytřejší než rádio.
1: Možná už jste někdy o někom řekli, že je blbej jako štoudev. Víte ale, k čemu jste ho touto větou vlastně přirovnali? Štoudev byla v minulosti často využívanou dřevěnou nádobou na vodu s kovovými obručemi. Kromě štoudve se pak v obdobných frazémech můžeme odkazovat například na poleno či troky. A proč zrovna tyto předměty? V minulosti se totiž hloupost často přirovnávala k něčemu neživému, především pak dřevěnému, tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava, armáda chystá přestavbu železniční vlečky u vrtulníkové základny v náměšti nad Oslavou. Odhadované náklady jsou 467 milionů korun. Nyní se hledá dodavatel projektové dokumentace, která by měla být hotová na začátku roku 2028. Za chvíli zprávy, teď další hity.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné úterý přeji. Ředitelé základních škol by podle motoristů sobě měli mít možnost odmítnout vzdělávat děti, kterým školské poradny doporučí dva nejvyšší stupně podpory ve výuce. Ředitelé by po svém uvážení mohli odmítnout přijmout děti se čtvrtým či pátým stupněm podpůrných opatření, což se vztahuje na širokou škálu dětí s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením či jejich kombinací.
0: Co se děje v kraji?
1: V kraji Vysočina, stejně jako v celé České republice, proběhla v průběhu letních měsíců kontrolně preventivní akce Alkohol, drogy a mládež s názvem Adam 2026. Do kontrol se zapojila také krajská hygienická stanice kraje Vysočina. Hygienici během akce zkontrolovali 71 provozoven stravovacích služeb a zjistili 16 porušení právních předpisů. V zábavním parku společnosti Six Flags v americkém státě Georgia včera odpoledne zemřel muž, který spadl z horské dráhy. Několik dalších lidí při incidentu utrpělo zranění. Zbytek pasažérů posléze na horské dráze uvázl.
0: Sport.
1: Jiří Přívratský vyhrál na světovém poháru v Káhiře střelbu ze vzduchové pušky a dočkal se v seriálu prvního letošního triumfu. Disciplínu, v níž se soutěží na vzdálenost 10 metrů, ovládl podruhé v kariéře.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. V krajské Jihlavě se chystá vítězný tým pro Jihlavu složený z ODS, Lidovců a TOP 09 na povolební jednání. Více za chvíli.
0: Rádio Jihlava 101.1.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

krajské Jihlavě se chystá vítězný tým pro Jihlavu složený z ODS, Lidovců a TOP 09 na povolební jednání s dosavadním koaličním partnerem ANO a také se starosty a Aspiráty a Fórem Jihlava, kteří byli v posledním volebním období v opozici. Dosavadní primátor Petr Ryška, který vítěznou kandidátku vedl, vyloučil pouze koalici s SPD. Hnutí ANO, jež předchozí volby v Jihlavě vyhrálo, skončilo druhé. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je mi bezmála 18 let? Nemyslíte, že bych už měla učinit své první sexuální krůčky? Kde pak krůčky, milá slečno? Tady je potřeba si lehnout.

0: Rádia Jihlava. Letošní houbařská sezóna byla kvůli suchu na Vysočině nejslabší za řadu let. Jihlavský mykologický klub dokonce i zvažoval, jestli kvůli tomu neupustí od tradiční výstavy čerstvých hub, kterou pořádá 17 let. Jeho členové se rozjeli do širokého okolí i k jihočeskému táboru, kde poslední 3 týdny rostly houby víc. Nakonec se jim povedlo schromáždit exempláře téměř 300 druhů. Návštěvníci Jihlavského muzea Vysočiny si je mohou prohlížet až do soboty. Funguje tam i houbařská poradna. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Pěkný den přeji. Třetina dospělých podle průzkumu využila v posledním měsíci umělou inteligenci ke konzultaci duševního zdraví. Mezi mladými to byla více než polovina. Na úvod odborné konference k tématu AI a duševního zdraví to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Ministerstvo zdravotnictví připraví doporučení pro veřejnost i odborníky. Projekt je naplánovaný do roku 2028.
7: Co se děje v kraji?
8: Zatímco na většině sledovaných míst na Vysočině se ranní teploty držely nad bodem mrazu, v Jihlavě Hruškových dvorech už udeřel mráz. Včera zde zaznamenali minimální teplotu minus 0,5 stupně Celsia. Letoun Boeing 787 Dreamliner letecké společnosti Qantas byl uzemněn v Římě kvůli zamoření štěnicemi. Ty byly na palubě letadla nalezeny v pátek při letu z australského Pertu. Kvůli tomu byl zrušen let opačným směrem plánovaný na následující den.
7: Sport.
8: Jakub Menšík vypadl na turnaji Masters v Šanghaji v osmifinále. 13. nasazený český tenista prohrál s Francouzem Arthurem Žeou 6-7, 4-6.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Příjemné dopoledne, dámy a pánové, dneska úterní a s datem v kalendáři, které říká, že je dneska 13. října. Naštěstí není pátek. Dneska mimo jiné je Mezinárodní den za omezení katastrof. A taky, pozor, Světový den bez podprsenky.
10: Nejradši mám takový, co nosej, prsenky.
9: Každopádně teď máme lehce po 11. hodině a tím pádem startujeme naše další vysílání s Fugasem na vlnách Rádia Jihlava. Tak co vás všechno dneska čeká a nemine? Řekneme si třeba, že po více než 80 letech vypadli komunisté z ostravského zastupitelstva. Mrkneme taky na to, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. No a k tomu spousta dalších zajímavostí. Tak si na to všechno určitě počkejte, protože to bude stát za to. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a hlavně ničím nerušený poslech a posílám hned první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
7: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Nejdřív nebylo vidět vůbec nic. Zpěvačka Rihanna dorazila na přehlídku Evč jaro 2027 v Paříži v tmavých slunečních brýlích a až ve chvíli, kdy je sundala, ukázala nejzajímavější detail celého beauty looku. Spodní waterline měla obtáhnutou výraznou šarlatově červenou tuškou. Stejný odstín se objevil i na jejich nechtech.
2: Rádio Jihlava. Rádio
3: Jihlava. A čas všechno sčítá. A já si říkám.
0: V květnu oznámili konec, v říjnu ale rozvedení stále nejsou. Ondřej Brzobohatý a Daniela Brzobohatá už nezdílejí společnou domácnost. Jejich manželství však právně dál trvá. A přestože se rozešli, úplně ze života si nezmizeli. Však, co kdyby
3: náhodou.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
4: S každým krokem ve mně sílí.
0: Ještě před oznámením rozchodu s Evou Farnou mluvil Martin Chobot otevřeně o tom, jak silně ho vlastní dětství ovlivnilo v roli otce. Přiznal, že každou chybu vůči dětem prožívá až bolestně a snaží se za každou cenu nepřenést na ně vzorce, které poznal u sebe doma.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný si zajde s kolegou na módní přehlídku, když pomalu jde modelka s velkým dekoltem. Viděl jsi už něco takového?
2: Jo, ale v době, kdy jsem byl kojenec.

0: Krásný den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak máme dneska 13. října. No a můžeme se podívat do kalendáře, kdo slaví svátek. A jsou to Renata, Renáta, Bivoj, Edgar, Geralda, Geraldína, Koloman, Zvonimír a Zvonimíra. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Hravý podzim na Rádiu Jihlava.

0: Jste dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM. No a já mám pro vás připraveny dvě pranostiky, které jsou platné pro dnešní den. Jedna říká, když má svátek Renáta, sem tam šlápnem do bláta. Nebo na svatou Renátu, dobře je v kabátu. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
3: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
4: Jo, jo.
3: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
4: Co mě zrovna napadne?
5: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.

0: tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
1: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Vítejte u zpráv. Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou v příštím roce do tarifů přidáno 2400 korun. Řekl to včera po jednání s odbory ministr vnitra Lubomír Metnar s tím, že 500 korun bude na pokrytí přesčasů.
8: Co se děje v kraji?
9: Ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku postaví kraj nový most přes řeku. Díky němuž se bude moct část aut vyhnout náměstí. Bude to stát 128 milionů korun. Krajští radní včera projednali také výběr dodavatele na rekonstrukci silničního mostu v Jihlavě za 102 milionů korun. Ceny zakázek v soutěži klesly. Slovenský premiér Robert Fico včera označil za protiústavní provokaci sňatek, který uzavřela poslankyně opozičního hnutí Progresivní Slovensko Lucia Plaváková se svou partnerkou. Slovenský právní řád neumožňuje párům stejného pohlaví uzavírat v zemi sňatky. Příslušníci komunity LGBT+ kvůli tomu proto jezdí do ciziny. Strana svou poslankyni hájí.
8: Sport.
9: Tenistka Kateřina Siniaková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovovou a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová deblová jednička podlehla ruské soupeřce po více než 2 hodinách 1-6, 7-5, 2-6.
8: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
10: Tak máme, milí posluchači, lehce popolední, no a Fuga z vás i v tomto čase vítá při dnešním poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chvíli si řekneme další recept a taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak i dál poslouchejte naše vlny a už za chvilku se dozvíte víc.
8: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

Posloucháte, dámy a pánové, vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, který má pro vás připraven další recept. Dneska smažené švestky. Sušené švestky vložíme do mísy, zalijeme 100 ml rumu a necháme přibližně 30 minut marinovat. Poté do každé švestky vložíme jednu mandli a necháme ještě 2 až 3 hodiny odležet. Mléko mírně zahřejeme, do části vlažného mléka rozdrobíme droždí, přidáme krupicový cukr a necháme přibližně 15 minut vzejít kvásek. Do mísy pak nasypeme hladkou mouku, přidáme citronovou kůru, špetku soli, připravený kvásek a zbývající mléko. Vymícháme v hladké hřídší těsto a necháme ho asi 30 minut kynout. Marinované švestky pak necháme okapat a v hlubší pánvi rozehřejeme dostatečné množství oleje. Švestky postupně namáčíme do vykynutého těstíčka a smažíme v rozehřátém oleji ze všech stran do zlatova. Hotové švestky pak necháme okapat na papírové útěrce. Smetanu ke šlehání vyšleháme do tuha a smažené švestky pokapeme rumem, posypeme skořicovým cukrem a podáváme se šleháčkem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se Pavlík. Naše maminka jezdí autem jako blesk.
2: Tak rychle?
1: Ne, ale každou chvíli bací do stromu.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Rekonstrukce ulice 17. listopadu se na několik týdnů promítne také do provozu na Jiráskově ulici. Od dneška totiž zde začaly práce na napojení inženýrských sítí. Omezení se bude týkat hlavně úseku mezi Tolstého a 17. listopadu.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Po 81 letech, kdy se nepřetržitě podíleli na samosprávě v Ostravě, mizí komunisté v někdejším ocelovém srdci republiky ze scény. Je to konec jedné éry, potvrdil moravskoslezský předseda KSČM a dosud nejdéle sloužící zastupitel Ostravy Josef Babka. I on na základě volebního neúspěchu po 40 letech končí.
2: Hledáš někoho, soudruhu?
3: Cože?
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
5: Zlato, co máš dneska v plánu?
6: No přece všechno.
7: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místní Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Se spánky z břidlicových

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeji. Zemědělci, potravináři a lesníci mohou od dneška pro rozvoj venkova podávat žádosti o dotace, které jsou součástí společné zemědělské politiky EU. Obdrží celkem 2,4 miliardy korun. Nejvyšší část podpory, zhruba 1,84 miliardy, je na investice do zpracování zemědělských produktů. Žádosti lze podávat prostřednictvím portálu Farmáře.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví pavilon praktické výuky u třebíčské zemědělské školy. Předpokládané náklady jsou 100 milionů korun. Dalším plánem kraje je podle něj zřídit v areálu střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč budovu pro speciální základní školu, která je nyní v pronajatých prostorách. Izraelský myslitel Yuval Noah Harari vystoupil v zaplněném pražském fóru Karlín, kde varoval před nástupem umělé inteligence. Podle něj lidstvo čelí bezprecedentní výzvě. Poprvé v historii vytváří entity inteligentnější než my sami, které mění kulturu, mezilidské vztahy i globální geopolitiku.
0: Sport.
1: Bookmakeri letos na dostihový závod Velká Pardubická přijali sázky za více než 23 milionů korun, zhruba o 2,5 milionu méně než loni. Na celou dostihovou událost to pak bylo přes 41,5 milionu korun.
0: Rádio Jihlava, 101,1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak nám časové znamení ohlásilo 13 hodin, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava. No a nás v následující hodině čeká spousta pohodové muziky, taky třeba bulvární okénko, no a v něm se podíváme na syna Davida Beckhama. Tak si na to určitě počkejte a nenechte si to ujít. Jinak přeji všem krásné odpoledne a posílám další hit.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Jak se vaří špagety? Syn Davida Beckhama je terčem posměchu. Vítejte v bulvárním okénku. Mladý kuchař a fotograf Brooklyn Beckham se opět stal terčem ostré kritiky na sociálních sítích, tentokrát kvůli svému nejnovějšímu kulinářskému videu. V něm se totiž pokusil připravit tradiční italský pokrm známý jako špagety po italsku, při kterém se suché těstoviny vaří a opékají přímo na pánvi s rajčatovou omáčkou, což vede k jejich záměrnému připálení a specifické struktuře.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Fronta před úřadem je předlouhá. Prosím vás, jak to tady dlouho trvá? Táže se ženy s dítětem v náručí příchozí. Ani se neptejte, když jsem přišla, byla jsem v 6. měsíci. No, I can't take one more step towards you.

0: Posloucháte, dámy a pánové, úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 13. října.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Nahá těla, odvážné outfity i tetování na zadku. Seznamka Naked Attraction je opět zpět. Odhalená těla, burleska, tetování, a to nejen na zadku, i první ukázky z nové řady. Slavnostní předpremiéra seznamovací show Naked Attraction přilákala do pražského klubu na Vinohradech účastníky obou sezon i známé tváře. Večerem provázeli Monika Tymková a Vítek Zach. Nová řada odstartuje na 15. října. Ještě před ní diváci ale uvidí benefiční speciál VIP Naked.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme úterý a je 13. října. No a taky máme čas na loučení, protože ten můj se pro dnešní část dne naplnil a střídá mě Katka. Ale já se sem v 16 hodin zase vrátím a tímto vás také zvu. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAAauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
4: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Pěkné úterý přeji. Ředitelé základních škol by podle motoristů sobě měli mít možnost odmítnout vzdělávat děti, kterým školské poradny doporučí dva nejvyšší stupně podpory ve výuce. Ředitelé by po svém uvážení mohli odmítnout přijmout děti se čtvrtým či pátým stupněm podpůrných opatření, což se vztahuje na širokou škálu dětí s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením či jejich kombinací.
8: Co se děje v kraji?
9: V kraji Vysočina, stejně jako v celé České republice, proběhla v průběhu letních měsíců kontrolně preventivní akce Alkohol, drogy a mládež s názvem Adam 2026. Do kontrol se zapojila také krajská hygienická stanice kraje Vysočina. Hygienici během akce zkontrolovali 71 provozoven stravovacích služeb a zjistili 16 porušení právních předpisů. V zábavním parku společnosti Six Flags v americkém státě Georgie včera odpoledne zemřel muž, který spadl z horské dráhy. Několik dalších lidí při incidentu utrpělo zranění. Zbytek pasažérů posléze na horské dráze uvázl.
8: Sport.
9: Jiří Přívratský vyhrál na světovém poháru v Káhiře střelbu ze vzduchové pušky a dočkal se v seriálu prvního letošního triumfu. Disciplínu, v níž se soutěží na vzdálenost 10 metrů, ovládl podruhé v kariéře.
8: Rádio Jihlava.
10: 101.1 FM.
8: Jsme tady s vámi.
11: Ladíte Rádio Jihlava, Katka vám přeje pohodové úterý. Víme, že kraj Vysočina bude do roku 2029 opakovanými sečemi a pastvou ovcí zlepšovat podmínky v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn. Podrobnosti za moment.
8: Rádio Jihlava. Nejpohodovější.

do roku 2029 opakovanými sečemi a pastvou ovcí zlepšovat podmínky v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn, kde roste i kriticky ohrožený líkovec voný. Pracovníci tam také budou odstraňovat nevhodné dřeviny. Na projekt má kraj slíbenou dotaci přes 2,5 milionu korun. Teď ale z Rádia Jihlava další hity, mějte pohodový den.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dolinami cesta úzká, nekludná pěseň nechce ustát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Sedí dědek s babkou před domem a čtou noviny. Dědek povídá, tady píšou, že taková raketa Tomahawk stojí 150 tisíc dolarů. A babka na to, dědku, to by bylo štěstí, kdyby nám přistála na zahradě.

0: Posloucháte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Kraj Vysočina postaví ve Světlé nad Sázavou nový silniční most a v Jihlavě most přestaví. Víc informací za chviličku.
1: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Ne, díky, že jste s rádiem Jihlava také dnes. Ve světle nad Sázavou na Havlíčkobrodsku postaví kraj nový most přes řeku, díky němuž se bude moct část aut vyhnout náměstí. Bude to stát 128 milionů korun bez daně. Krajští radní projednali také výběr dodavatele na rekonstrukci silničního mostu v Jihlavě za 102 miliony korun.
1: Sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Pěkný den přeji. Třetina dospělých podle průzkumu využila v posledním měsíci umělou inteligenci ke konzultaci duševního zdraví. Mezi mladými to byla více než polovina. Na úvod odborné konference k tématu AI a duševního zdraví to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Ministerstvo zdravotnictví připraví doporučení pro veřejnost i odborníky. Projekt je naplánovaný do roku 2028.
5: Co se děje v kraji?
6: Zatímco na většině sledovaných míst na Vysočině se ranní teploty držely nad bodem mrazu, v Jihlavě Hruškových dvorech už udeřil mráz. Včera zde zaznamenali minimální teplotu minus 0,5 stupně Celsia. Letoun Boeing 787 Dreamliner letecké společnosti Qantas byl uzemněn v Římě kvůli zamoření štěnicemi. Ty byly na palubě letadla nalezeny v pátek při letu z australského Perthu. Kvůli tomu byl zrušen let opačným směrem plánovaný na následující den.
5: Sport.
6: Jakub Menšík vypadl na turnaji Masters v Šanghaji v osmifinále. 13. nasazený český tenista prohrál s Francouzem Arthurem Žeou 6-7, 4-6.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Pěkné odpoledne z Rádia Jihlava zdraví Katka. Nová budova střední školy v Moravských Budějovicích vyjde téměř na 400 milionů korun. Víc informací přidám za moment.
5: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

magistrát je Mdihlava. Nová budova střední školy v Moravských Budějovicích vyjde téměř na 400 milionů korun. Kraj vybral dodavatele, který bude mít na práce 22 měsíců. Výstavba školy v Humpolci se naopak komplikuje, proto kraj ukončil smlouvu na její projekt. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Mdihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se Jirka manželky. Proč si v noci tak křičela ze spaní? Měla jsem hrozný sen. Znovu jsem se v noci vdávala. Jo, a koho jsi si brala? Zase tebe.

odpoledne, jste s rádiem Jihlava, zdraví vás Katka. Víme, že kraj Vysočina hledá firmu, která postaví pavilon praktické výuky u Třebíčské zemědělské školy. Víc informací přidám za pár minut.

0: Pěkné odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava taky v úterý. Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví pavilon praktické výuky u Třebíčské zemědělské školy. Předpokládané náklady jsou 100 milionů korun. Dalším plánem kraje je zřídit v areálu střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč budovu pro speciální základní školu. Tolik nové informace z našeho kraje, teď zpátky k hitům rádia Jihlava.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.

0: Renault.
1: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
2: Rozšíříme.
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
10: Vítejte u zpráv. Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou v příštím roce do tarifů přidáno 2400 korun. Řekl to včera po jednání s odbory ministr vnitra Lubomír Metnar s tím, že 500 korun bude na pokrytí přesčasů.
9: Co se děje v kraji?
10: Ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku postaví kraj nový most přes řeku. Díky němuž se bude moct část aut vyhnout náměstí. Bude to stát 128 milionů korun. Krajští radní včera projednali také výběr dodavatele na rekonstrukci silničního mostu v Jihlavě za 102 milionů korun. Ceny zakázek v soutěži klesly. Slovenský premiér Robert Fico včera označil za protiústavní provokaci sňatek, který uzavřela poslankyně opozičního hnutí Progresivní Slovensko Lucia Plaváková se svou partnerkou. Slovenský právní řád neumožňuje párům stejného pohlaví uzavírat v zemi sňatky. Příslušníci komunity LGBT+ kvůli tomu proto jezdí do ciziny. Strana svou poslankyni hájí.
9: Sport.
10: Tenistka Kateřina Siniaková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovovou a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová deblová jednička podlehla ruské soupeřce po více než 2 hodinách 1-6, 7-5, 2-6.
9: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
11: Tak máme krátce po 16. hodině, stále je úterý 13. října a Fugas už je opět za mikrofonem Rádia Jihlava a je tak připraven vám nadále nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Opět jsem pro vás připravil spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se dozvíte, že naftou to nekončí a Trump je připraven na obrovské ústupky Rusku. No a taky se dovíme, co důležitého se kdy stalo právě 13. října. A další nejrůznější informace a zajímavosti. Tak si na ně rozhodně počkejte. Já přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
9: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.
12: Rád.

Dámy a pánové, dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM. Trumpova administrativa je připravena nabídnout Rusku rozsáhlé ústupky. Uvedl to deník The New York Times, a to s odvoláním na úředníky obeznámené s jednáními. Podle nich americká strana v rámci diskuze o podmínkách zastavení palby nabídla rozmražení ruských aktiv, povolení prodeje zahraničních aktiv společnosti Lukoil nebo zmírnění sankcí proti Bělorusku. Toho Trumpa nám byl čert dlužen.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, co mám udělat, abych neotěhotněla?
2: Ho nic. Vašeho manžela jsme včera sterilizovali.
1: No, právě proto se ptám.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte úterní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 13. října. No a my se můžeme podívat, kdo se kdy právě 13. října narodil. Tak třeba tenista Tomáš Macháč, fotbalista Václav Pilař, herec Jaroslav Heidler, ale taky třeba bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová. No a pokud i vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás. Do Česka proudí chladný a vlhký vzduch a díky tomu na našich nejvyšších horách během neděle dokonce i sněžilo. Napadly nižší jednotky centimetrů. I dnes se sněžení objevilo také v nejvyšších partiích jeseníků nebo beskyd, ale zde se čeká daleko méně přeháněk než v Čechách.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

naše fontána, to bude na pořád.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkné odpoledne přeji. Zemědělci, potravináři a lesníci mohou ode dneška pro rozvoj venkova podávat žádosti o dotace, které jsou součástí společné zemědělské politiky EU. Obdrží celkem 2,4 miliardy korun. Nejvyšší část podpory, zhruba 1,84 miliardy, je na investice do zpracování zemědělských produktů. Žádosti lze podávat prostřednictvím portálu Farmáře.
4: Co se děje v kraji?
5: Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví pavilon praktické výuky u třebíčské zemědělské školy. Předpokládané náklady jsou 100 milionů korun. Dalším plánem kraje je podle něj zřídit v areálu střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč budovu pro speciální základní školu, která je nyní v pronajatých prostorách. Izraelský myslitel Yuval Noah Harari vystoupil v zaplněném pražském fóru Karlín, kde varoval před nástupem umělé inteligence. Podle něj lidstvo čelí bezprecedentní výzvě. Poprvé v historii vytváří entity inteligentnější než my sami, které mění kulturu, mezilidské vztahy i globální geopolitiku.
4: Sport.
5: Bookmakeri letos na dostihový závod Velká Pardubická přijali sázky za více než 23 milionů korun, zhruba o 2,5 milionu méně než loni. Na celou dostihovou událost to pak bylo přes 41,5 milionu korun.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 13. října. Toto datum nám pokračuje, no a my si už za chvilku dáme informace o tomto datu. Tak si na ně rozhodně počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
4: Rádio Jihlava 101.1

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, je 13. října.
1: Policie Jihlava.
0: Nejen na Vysočině řádí skupina Slováků, kteří se snaží hlavně na seniorech vylákat velké množství peněz za provedené řemeslné práce. Nepříjemnou zkušenost s ním má i jedna žena z Jihlavy. Scénář bývá velmi podobný. Skupina mužů se snaží vnutit zejména starším lidem svoje nechtěné služby, spočívající v různých stavebních a jiných pracích, a pak za tyto služby vyinkasovat velmi často mnohonásobně vyšší platbu.
1: Policie Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný si zajde s kolegou na módní přehlídku, když pomalu jde modelka s velkým dekoltem. Viděl jsi už něco takového?
2: Jo, ale v době, kdy jsem byl kojenec.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM?
1: Zahrádkářský servis.
0: V říjnu je ideální čas na sklizeň posledních letních plodin, výsadbu zimních plodin a péči o rostliny, které potřebují ochranu před chladnějším počasím. Mezi doporučené plodiny patří hrášek a květák, které jsou mrazuvzdorné a mohou přečkat klidně i celou zimu. V tomto období je tak důležité dodržovat základní úkoly, jako je třeba pravidelný úklid, odstraňování škůdců a zajištění mladých rostlin před mrazem.
1: Zahrádkářský servis.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jste tím pádem dobře naladěni na 101.1 FM. No a právě na těchto vlnách na vás teď čekají čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Nejdřív nebylo vidět vůbec nic. Zpěvačka Rihanna dorazila na přehlídku Evch jaro 2027 v Paříži v tmavých slunečních brýlích a až ve chvíli, kdy je sundala, ukázala nejzajímavější detail celého beauty looku. Spodní waterline měla obtáhnutou výraznou šarlatově červenou tuškou. Stejný odstín se objevil i na jejich nechtech.
2: Rádio Jihlava. Rádio
3: Jihlava. Čas všechno sčítá. A já si říkám.
0: V květnu oznámili konec, v říjnu ale rozvedení stále nejsou. Ondřej Brzobohatý a Daniela Brzobohatá už nezdílejí společnou domácnost. Jejich manželství však právně dál trvá. A přestože se rozešli, úplně ze života si nezmizeli. Však co kdyby náhodou.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
4: S každým krokem ve mně sílí.
0: Ještě před oznámením rozchodu s Evou Farnou mluvil Martin Chobot otevřeně o tom, jak silně ho vlastní dětství ovlivnilo v roli otce. Přiznal, že každou chybu vůči dětem prožívá až bolestně a snaží se za každou cenu nepřenést na ně vzorce, které poznal u sebe doma.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
7: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Pěkné úterý přeji. Ředitelé základních škol by podle motoristů sobě měli mít možnost odmítnout vzdělávat děti, kterým školské poradny doporučí dva nejvyšší stupně podpory ve výuce. Ředitelé by po svém uvážení mohli odmítnout přijmout děti se čtvrtým či pátým stupněm podpůrných opatření, což se vztahuje na širokou škálu dětí s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením či jejich kombinací.
5: Co se děje v kraji?
6: V kraji Vysočina, stejně jako v celé České republice, proběhla v průběhu letních měsíců kontrolně preventivní akce Alkohol, drogy a mládež s názvem Adam 2026. Do kontrol se zapojila také krajská hygienická stanice kraje Vysočina. Hygienici během akce zkontrolovali 71 provozoven stravovacích služeb a zjistili 16 porušení právních předpisů. V zábavním parku společnosti Six Flags v americkém státě Georgie včera odpoledne zemřel muž, který spadl z horské dráhy. Několik dalších lidí při incidentu utrpělo zranění. Zbytek pasažérů posléze na horské dráze uvázl.
5: Sport.
6: Jiří Přívratský vyhrál na světovém poháru v Káhiře střelbu ze vzduchové pušky a dočkal se v seriálu prvního letošního triumfu. Disciplínu, v níž se soutěží na vzdálenost 10 metrů, ovládl podruhé v kariéře.
5: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Další úterní podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je před námi, no a v té vás čeká třeba bulvární okénko. Dáme si taky pohádku, anebo se dozvíme, jaké teploty se kdy naměřily právě v tento den. Tak přeji všem hezký podvečer, dobrou náladu a hlavně pohodový poslech.
5: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Zbytek dáš mi. Jak se vaří špagety? Syn Davida Beckhama je terčem posměchu. Vítejte v bulvárním okénku. Mladý kuchař a fotograf Brooklyn Beckham se opět stal terčem ostré kritiky na sociálních sítích, tentokrát kvůli svému nejnovějšímu kulinářskému videu. V něm se totiž pokusil připravit tradiční italský pokrm známý jako špagety po italsku, při kterém se suché těstoviny vaří a opékají přímo na pánvi s rajčatovou omáčkou, což vede k jejich záměrnému připálení a specifické struktuře.
1: Rádio Jihlava 101.1

Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Radio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se Pavlík. Naše maminka jezdí autem jako blesk.
2: Tak rychle?
1: Ne, ale každou chvíli bací do stromu.

0: Hezký úterní podvečer vám na rádiu Jihlava přeje Fugas a právě teď vám nabízí pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ty Miluško, už 30 roků mě neustále jenom opravuješ a stále jenom hledáš chyby v tom, co já řeknu.
3: 31 let, ty popleto.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava dneska s datem 13. října. No a právě na tento den se teď půjdeme podívat do pražského Klementina a zjistit, jaké teplotní hodnoty naměřili v tento den tamní meteorologové. Tak zatím nejtepleji bylo 13. října v roce 2023, tedy relativně nedávno. Bylo tenkrát 25,5. Naopak nejstudenější 13. říjen byl v roce 1992, kdy byla rovná nula. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 11,5 stupně. A tím, dámy a pánové, jsme pro dnešek vyčerpali všechno, co jsme si připravili. Tak se mějte krásně, skládejte básně, hezký zbytek večera s Rádiem Jihlava a zítra v 11 se s vámi doufám opět uslyším. Do té doby, čau bas fugas.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
1: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: šíříme
4: dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Pěkný den přeji. Třetina dospělých podle průzkumu využila v posledním měsíci umělou inteligenci ke konzultaci duševního zdraví. Mezi mladými to byla více než polovina. Na úvod odborné konference k tématu AI a duševního zdraví to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Ministerstvo zdravotnictví připraví doporučení pro veřejnost i odborníky. Projekt je naplánovaný do roku 2028.
6: Co se děje v kraji?
7: Zatímco na většině sledovaných míst na Vysočině se ranní teploty držely nad bodem mrazu, v Jihlavě Hruškových dvorech už udeřil mráz. Včera zde zaznamenali minimální teplotu minus 0,5 stupně Celsia. Letoun Boeing 787 Dreamliner letecké společnosti Qantas byl uzemněn v Římě kvůli zamoření štěnicemi. Ty byly na palubě letadla nalezeny v pátek při letu z australského Pertu. Kvůli tomu byl zrušen let opačným směrem plánovaný na následující den.
6: Sport.
7: Jakub Menšík vypadl na turnaji Masters v Šanghaji v osmifinále. 13. nasazený český tenista prohrál s Francouzem Arthurem Žeou 6-7, 4-6.
6: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, co mám udělat, abych neotěhotněla?
2: Ho nic.
1: Vašeho manžela jsme včera sterilizovali. No, právě proto se ptám.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: To už byste se nám nemohli posmívat ani tou básničkou.
2: Jakou básničkou se nám posmívají?
1: No Anči, řekni tady bratrovi, jak je ta básnička.
3: No, kluci sklenčí, mají to tenčí. Ale stejně by vám to brnění slušelo.
1: Jášku, víš, co to je? Běhat v železném brnění v bouřce po horách? Teď to je jenom otázka času, kdy do tebe hrom práskne. A pak už ti z toho brnění jenom jako popel vysypou.
2: Ale ušetří za kremaci.
3: To je, Jášku, dobrý nápad. Víte, co bychom ušetřili peněz, kdyby se všichni dětkové po 70 vyháněli v brnění v bouřce na kopce?

0: stejně by vám to brnění slušelo.
1: Já štu, ty jsi žloupá, víš, jak bys vypadala, kdyby si na tebe v tom železném brnění lehnul.
0: Ne.
2: Jako když tě přejede auto.
0: Auto?
3: Jaký auto?
1: Bratře, co je to auto?
2: Já ani nevím, co jsem to plácnul.
3: To byl hezký pejsek. No? Jak se jmenuje?
2: Bruto.
3: A ten druhý?
1: Neto.
3: My máme taky doma pejska, viď, Jarči?
0: Jo.
1: A jaká je to rasa?
3: Čistokrevnej hladkosrstej špidla.
2: A odkud ho máte?
3: Z útulku.
1: To bude mít určitě silný sociální cítění, že?
0: Těžko říct.
1: Já mám nápad. Co kdybychom šli do toho lesa teď hned?
3: Já nevím.
0: A co tam budem dělat?
1: No to, můj, to co včera.
2: Proč jsi nervózní, Jarči?
3: On je nervózní, že ona zase nic a já voba.
1: Nebo, Jarči, dneska bude všecko jináč.
2: Tak jdem.
0: A máte to?
3: Jo, máte to pro nás.
2: Co?
1: Co bysme to neměli? Brnění nenosíme.
3: Jsiš, Jářku, bobej, to přece nemyslíme.
0: A máte to?
2: Kytičku.
3: Jo, kytičku, co si to fakt blbej.
1: Já nevím, co to, co furt chcete, co teda my si máme?
3: To, co včera.
2: Co?
3: No prachy přece.
2: Žádný nemáme, nešlo by to na sekiru.
0: Jak je to na sekiru?
3: No na sekiru to je normálně, akorát nakonec dostaneš sekiru do hlavy.

0: Fíha, Sfoxede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
3: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
4: Rádio Jihlava. 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane poslanče, jaké je vaše politické přesvědčení? To záleží na tom, s kým zrovna mluvím.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jihlava 101.

101 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zase Jirka manželky. Proč si v noci tak křičela ze spaní? Měla jsem hrozný sen. Znovu jsem se v noci vdávala. Jo, a koho jsi si brala? Zase tebe.

0: Nová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Rádio.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tohle svět je sice super, ale někdy není tak úplně super. A tohle holka, ta Hanka, to je fakt citlivá. Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Tu už jednu holku máš, ne?
1: Cože?
2: No Alici, ne?
1: Jakou Alici?
2: No jakou Alici asi?
1: No to bych si přece... A ty myslíš Alici? No s tou jsme se rozešli, ne?
2: Nerozešli.
1: Co, když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj?
2: Tyhle, jela jenom za tetou do Německa.
3: A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
1: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?

abych na cestu se dal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To asi víte, že jsou země, kde místo Ježíška naděluje Mikuláš. Teda
2: no
1: oni mu říkají různě v různých
2: Santa
1: zemích.
2: Klaus
1: Santa Klaus naděluje taky, no. A ten Děda Mráz naděluje zase jinde, jo.
2: No.
1: Nikolaus, jo.
2: No,
1: a ve Francii svatý Noel, Père Noel, Père otec Noel, Noel ano. No a tento má namáhavý teda, jako většina těch Mikulášů zahraničních, on musí s tou nadílkou komínem. No, komínem, představte si. A to mají, Francouzi mají takovou anekdotu, jak ten Père Noel takhle tím komínem a krbem vyleze do takového krásného budoáru, jo. A tam leží na kanapě nebo na čem krásná spící mladá dívka úplně nahá.
2: Jo.
1: No, ten kouká, ten otec Noel, že? Od hlavy k patě jí teda rekognoskuje a povídá si v duchu. Tak teď mám dvě možnosti. Buď přestanu být svatý, anebo se tím komínem nedostanu zpátky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: dobrý den, pane Cerboch.
1: Co pak tady děláte na lavičce?
0: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
1: Ale jo.
0: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
1: Myslíte sem na lavičku?
0: No tak kam jinám?
1: No tak jestli není moc studená zrovna.
0: To není, to ne.
1: Tak bych si kvíli přised, no.
0: No.
1: A jo.
0: Co pak, jste nějaký nastýdlej nebo co?
1: No jo, nějak jsem trochu profouk od spora, víte? A no potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
0: To chápu.
1: A jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
0: Tak.
1: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
0: No.
1: Jak je tohle možný?
0: To nevím.
1: A jo. Co vám hledáte?
0: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
1: Jste tady měl někde řízek?
0: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
1: Jsem někam na lavičku?
0: No, jsem rovna.
1: Jo?
0: Ano.
1: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
0: No to byl.
1: Jo?
0: No.
1: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
0: A víte, že to je možný?
1: Jo.
0: Proč se ptáte?
1: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
0: No jo, to je možný.
1: No jo.
0: A hřeje vás to hodně?
1: No dost vám.
0: Jo.
1: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
0: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
1: Že jo?
0: Jo.
1: Já si o to již taky myslím, víte?
0: No jo.
1: Pane, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
0: no
1: že jo?
0: Právě. To je mi taky divný.
1: No jo. Víte, co snad bude nejlepší? Asi stoupnu a koupnem se, ne?
0: Jo. To bude nejlepší asi. Jo, hejte, to je on.
1: Víte, co vám to říkal, já jsem no zamyslel. No jo. Tak si nechte chutnat, no jo.
0: Ne, já už ho teďka jíst nebudu, víte.
1: Ne.
0: Ne.
1: Co baví, řízky nerad, nebo co?
0: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
1: A
0: nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
1: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
0: Tak to, že najednou nechcete.
1: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
0: Jo.
1: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
0: Tak co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
1: Psa? Tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
0: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, aha, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabíjí?
1: Ale jo, to jo, já bych si dal.
0: Tady náhodou, víte,
1: no jo,
0: takže
1: tak to jo, to víte, zase.
0: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
1: To nevadí, to mě stačí, to je. No jo, to je dobrý tohle, to.
0: No jo.
1: Nějaký moučník nebo co, ne?
0: No, říkám, závin.
1: Ne, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jsi říkal, že se to jmenuje?
0: Závin.
1: A jo.
0: Vy to neznáte?
1: Jo, to já znám tohle, jo. No.
0: Proč byste to neznal?
1: Už jsem taky někde jet tohle,
0: no,
1: to.
0: Proč by ne?
1: No jo. Takový pečivo, jako, že jo, nebo co?
0: No všem, no, to. Říkám, jablečnej závin.
1: No jo, opravdu no, dobrý, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
0: Více, když je to jablečnej závin.
1: No jo, to je právě, to je s ovocem většinou bývá,
0: no.
1: To je nějaký hrušky v tom, ne, nebo co?
0: Co? Kdepak? Jabka.
1: Jo, jabka, aha.
0: Jabka.
1: Opravdu dobrý to je, jo.
0: No.
1: Chutná skoro jako štrůdel.
0: Ale to je přece štrůdl.
1: Jo, to je štrůdl,
0: no,
1: já.
0: Vše, no.
1: Ne, já myslím, že jste říkal, že to je jablečný závin.
0: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
1: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin, teda?
0: No tak správně česky se tomu říká jablečný závin.
1: No. Je to opravdu moc dobrý, ano.
0: No.
1: Já myslím, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
0: Dobrý je to.
1: Jo.
0: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
1: No jo, to já jim taky rád, jabka, no. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě
0: a Ale vy mě nerozumíte.
1: Ne?
0: Jabka v županu jsou pečivo.
1: Jo?
0: No.
1: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
0: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, no. Ale když upečete jabka v županu, je to už pečivo.
1: Jo?
0: No.
1: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
0: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
1: No to je možný, no. Jo, jo.
0: A když děláte jabka v županu, musíte přece nejdříve obalit v těstě, ne?
1: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
0: No to je potom, jak si ten pečený župan.
1: Jo.
0: No.
1: A on ten župan se peče sebou?
0: No, samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
1: No to je pravda.
0: No.
1: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
0: Pak to chutná výborně. Vy si to zkuste někdy udělat.
1: Jo. No. Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
0: Ty jabka v županu.
1: Aha, takhle, jo, jo.
0: No. A jak se to dělá, to no máte...
1: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
0: Jo.
1: Já mám doma takový starý župan, víte? Tak...
0: To máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. se to dělá.
1: No tak já podle kuchařky moc rád nevařím, víte?
0: No proč, když je to dobrá kuchařka?
1: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
0: No.
1: Tam stálo, krájete 3 dny starý housky.
0: Jo, jo.
1: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
0: Jo, ale to jste tomu, pane Carboch, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
1: No já už taky mám posvačně, no jo.
0: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carbo, udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
1: Já už chodím 5 roku do kurzu na vaření.
0: No jak je možný, že to ještě tak málo znáte?
1: Ale to víte, my jsme teprve u

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pro dnešek to, myslím, stačí. Je tady pěkně, útulno, teploučko. Není nad pohodu, i když bohužel není rodina.
2: Snad ještě lopatičku, ne? Ještě jednu lopatičku, co říkáte? Já jenom, aby bylo teploučko, víte?
1: Tak tedy pro dnešek a pro vás. Ještě jednu. Je tak přítulno. Dám dvě. Dvě.
2: Dvě? Dvě lopatičky, Jářku. Dvě lopatičky, to si dám říct. Bude teploučko.
1: Není nad pohodu, to já říkám pořád. Pohoda ve dvou. No tak co, je teploučko?
2: Je. A teprve bude. Až se to pořádně rozhoří. Bude teploučko.
1: Jste takovej domáckej a máte rád teplo.
2: To jo.
1: Teplo rodinného krbu. Kde pak teplo pod nájmu? Budí také nám dobře.
2: Kolik bylo lopatiček? Dvě?
1: Dvě. A ještě dvě. A ještě dvě. A pořád dvě.
2: Snad ještě lopatičku. Ještě jednu lopatičku, ne?
1: Dobře. Pro rodinej krv ještě lopatičku.
2: Já jenom, aby bylo teploučko. Víte, to je moje pěkný teploučko. Na to si mě užije, to si dám říct.
1: Já taky, když si tak člověk přisedne s někým k teploučku, je hned vojen dvakrát.
2: Mělo by se to prohrábnout, nějak to udíká, ohýnek jen zkomírá.
1: V kuchyňských se teplo nikdy dlouho neudrží, ale vedle v pokoji mám kachlíkový. Ty dlouho držej teploučko. A vy jste takovej domácký. Pojďte vedle.
2: Jde pak vedle. Kde pak? Já jsem, já jenom, aby bylo teploučko, ale jinak ne. Kde pak? Já jsem svůj člověk a svůj zůstanu. Kde pak já? Já jenom takhle v teploučku posedět. Snad ještě lopatičku, jenom ještě jednu lopatičku, co říkáte?
1: Dost! Vidím, že byste jenom užíval. To je vaše, to věřím. Ještě lopatičku a pořád jenom lopatičku. Ale vděk žádnej. Užít si, pomnět se a pak člověka odkopnout. Jdi si. Potom je svůj člověk. Ale ukázat oko nebo nějaký vděk, na to není svůj člověk. Tadyhle jste si užíval u kuchyňských. Budete si užít taky ke kachlíkové.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Kdybyste byl tak laskav.
2: No, prosím.
1: Vy jste tady správce hřbitova.
2: No, tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady spravoval. To víte, tady se na nikom nedá moc pravit. No.
1: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
2: No tak hrobník se taky zrovna nedá říct, to víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
1: No tak to je jedno. Pane...
2: Prokouk, Josef Prokouk.
1: Jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo.
2: Doktor Vobtáhlo. Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
1: Vidíte, že jsem štíhlý a bez brejlí.
2: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Vobtáhlo. No jo. No o co vám jde, pane doktore?
1: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
2: No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
1: No jo, tak samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
2: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
1: Ale... To jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
2: Ježe, to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
1: Hrobku tady má, ale neleží tady.
2: No, kdyby by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
1: Vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
2: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
1: Já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
2: Zeď?
3: Zeď.
2: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
1: Seď, já mám kamnáře Knapa dceru.
2: Dceru?
1: No vše.
2: Tak to je jiný Knap, kamnář, Knap měl jenom dva syni, dceru ho neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
1: Seď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
2: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
1: Tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
2: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás objeví teda.
1: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
2: No je nabí. Neměla ona dítě?
1: Moje žena?
2: No tak napovíc.
1: No dceru má.
2: No tak vidíte, že je to ta vdova.
1: Prosím vás, to je moje dcera.
2: No, ne, nemůžete... Když tomu věříte, co by vám to vyvracel.
1: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
2: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byl její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starýho Knapa, což je velice nepravděpodobný. Kdybyste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr. Ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Váš jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
1: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl. No.
2: Pro páni neví, že měl bratra. Jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, abych vám ho ukázal. No tak přemýšlejte, když třeba si vzpomenete.
1: Víte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
2: Tak se no. Na to zeptejte sválně sestry starého Knapa a vašeho bratra od Kojila, jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
1: Na co?
2: No, kdo vás tenkrát odkojil?
1: Dovolte, to se nedá pamatovat.
2: No, tak se na to zeptejte sestry starého Knapa a vám to řekne.
1: No, no a co? Víte, no. Žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
2: Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl odkojený bratrem starého Knapa. Ten má sestru, pane.
1: Měl, pane Prokou, protože sestra kamnáře Knapa minulý týden zemřela.
2: Je, zemřela, vy jste dneska samá legrace. Jak mohla umřít, když se mě chodí brečet na hrob. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
1: Dívejte se, pane Prokou, vy jste to nějak poplet, protože sestra kamnáře Knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapovi.
2: Je, Bůh mi, koho jste spopelnil, jako jste chce teda do hrobu. Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
1: Čekajte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
2: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo spopelnělej, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může se někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi...
1: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
2: Ukažte, já si to s vámi přečtu. No. Oznamujeme, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, těm jodomem vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu, některá z nich je zrovna sestra starýho knapa. Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu hru do hlavu nedá. Já se přece nenechám zavřít, že jo?
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

Ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den.
2: Tak. Náhoda, co?
1: No, to je. Člověk tady tak sedí.
2: A jo, najednou kouká, vidí známýho.
1: No, já vás hned poznal.
2: Tak, já vás taky.
1: Tak.
2: Hned, jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. Podle obličeje.
1: No jo.
2: Tak vy taky tak... Trochu jako...
1: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
2: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tadyhle to, že vás dostávám na něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
1: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhleto
2: a... Ano.
1: A...
2: Nebo tamto, že
1: ano,
2: jo?
1: Ano, tak.
2: Zkrátka, jak to člověk zrovna tak nějak... jak bych tak řekl...
1: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
2: No jo. No. To je právě ono, tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale jde pak, víte. Ono to nikdy tak nepřijde.
1: Jo. To je jako u mě, víte.
2: Taky, že jo. No.
1: Jednou vám do toho přijde tohle a nebo tamto.
2: Ano.
1: A,
2: nebo i něco jiného,
1: no,
2: že jo.
1: No. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
2: No já vím, a jste v troubě.
1: Ano. No a když ne, tak se zas něco nachomejtne.
2: Ano, to je ono právě tohleto. Takže... Jednou je to tak, že jo, pak zase třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak prostě, víte?
1: Jo.
2: No ne?
1: No, to teda no. Nikdy.
2: No, víte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, no. Že jo. No jo.
1: Baba.
2: Co říkáte?
1: A říkám, baba.
2: A jaká baba?
1: Ale ne, žádná ne? Baba, já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jojo.
2: Je tak baba jako jojo, já vím. No jo,
1: tak
2: jo.
1: Jsem to myslel.
2: Jo.
1: No.
2: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
1: No jo. No tak řekněte něco podobného.
2: No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
1: Já? A? Taky ne. No jo.
2: To je.
1: Jo, počkejte, no. To jste slyšel.
2: A co?
1: Jouda zemřel.
2: Jouda. Jaký Jouda?
1: Franta Jouda.
2: Jo, Franta, no. Franta Jouda. Prosím vás, je to možný?
1: Je to tak, zemřel.
2: Prosím vás, a úplně?
1: Jo.
2: Tak to on už nežije, co?
1: Teď prej už ne.
2: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
1: Já nevím. Najednou prej byl pryč.
2: Prosím vás, a kde?
1: No co kde?
2: No kde byl?
1: No já nevím.
2: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
1: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
2: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím, jak je tohle možný?
1: Já nevím.
2: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
1: Ještě minulej týden byl naživu.
2: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
1: Jo.
2: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
1: Ale umřel. Na traverzu.
2: Prosím vás. Zápal, jo?
1: Ale ne. Spadla na něj.
2: Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
1: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
2: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
1: No Jouda.
2: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
1: No vy jste ho neznal?
2: No já myslím, že jo.
1: No, tak to byl on.
2: Jo, takovej malej černej, že jo?
1: Ale ne, takovej vysoký, blondiák, Franta Jouda.
2: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. Tak toho jsem neznal.
1: A A já myslel, že jsi ho znal.
2: No já taky myslel na přivítele, chudák asi umřel a já ho ani neznal.
1: No jo.
2: Já znal jinýho, víte, ale ten se zase jmenoval Joura, ale Rambousek.
1: Jo, Rambousek. No. A co pak, ten taky zemřel?
2: Ne, pak s ním je to horší.
1: Prosím vás, jako horší?
2: A ten ještě žije, chudák.
1: Jo. A takovej dneska ještě ale hodně.
2: No jo, kolik počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
1: Jo, Rambousek, Rambousek, aby ho neznal, no, takový no. Malej pihovatej, no jo. No, jo. No, a co pak je s Rambouskem?
2: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte.
1: Prosím vás, kdo by to do něj řekl?
2: No,
1: tak to on bude asi jako ona.
2: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
1: Ale tu je ona stávající.
2: Jo, tak tu, no jo, to je taky no. Taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
1: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká, má takovou divnou pusu.
2: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč. Tak
1: no, tak. Ona je taková korpulentní.
2: No jo, já no. Už vím, no. No tak kor, tak pulentní, ona není jen tak, jen tak kapkupulentní,
1: no,
2: že jo.
1: No, tak nějak, no. Tak, no. To je totiž tak, vždycky říkávala, že z poctivostí člověk nejdál dojde.
2: No jo, já už vím, no jo. No vidíte, pak věřte příslovím, že jo? Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
1: No. A tu si teď bude brát?
2: Yeah.
1: Jemu už bude 50, jí sotva 20.
2: No. No pak teď to ještě bude, že jo? No za jo. Takových 10 let.
1: Jo, za 10, to už mu bude 60.
2: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
1: No, hned pak. Věřte, že není přešťastný manželství.
2: No jo, v manželství to musí klapat, pane. Jak někdo dostane... Tuhle slepičí nemoc, víte?
1: Jak slepičí nemoc?
2: No jako když zanáší.
1: Jo tak.
2: Víte,
1: jo.
2: Tak to je konec, víte?
1: To je pravda, to je konec.
2: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
1: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně, hodně.
2: No já budu muset pomalonku, poněvadž...
1: Ježišmarja, už... jak to letí.
2: No jo, taky.
1: Taky musím utíkat, tak zatím naschledanou.
2: No.
1: Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
2: Ale no. Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
1: Kluk, no to no. Vám gratuluji, no. A co paní?
2: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zase ráno.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Banjo.
2: Banjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je banjo.
2: To je banjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, banjo. Hezký banjínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
1: Prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, no, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je mladě.
1: Banjo a basa.
2: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, ano.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodejť. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná.
2: Táta je taky ladič pian.
1: Ladič pian dokonce.
2: No tak on je víc pian než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna.
1: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
1: No.
2: A uděláme hulála.
1: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b enjoy, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulhel bydlí?
1: Ne, vůbec nikde nebydlí.
2: A prosím vás, vy si ze mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulhel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si myslí byl.

jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma, už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: pádu. To asi s pití špatně mi tráví, už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Seznamovací kancelář. Kdo je? Já? Ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
2: Dobrý den. Já nevím, jestli jsem tady správně.
1: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
2: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledá.
1: No prosím, tak vezměte prosím
2: ano,
1: místo.
2: Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem. Ano, no tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
1: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
2: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
1: No, jinak byste sem asi nepřišel.
2: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým tedy za účelem, tedy jak bych to řekl...
1: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
2: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
1: No, to se dá předpokládat.
2: Ano, to je pravda, ano. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou. Asi by to šlo.
1: To je snad samozřejmé.
2: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
1: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
2: No tak nemožný, to taky zas není, že jo?
1: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
2: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to úplně normální manželství.
1: No jo, no. Vaše sestra.
2: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy, kdy prostě...
1: No poslyšte, my tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
2: Obojího pohlaví?
1: Ovšem pouze tak.
2: A to jenom lidi obojího pohlaví?
1: No ano, co se vám na tom zdá divného?
2: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
1: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
2: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
1: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
2: Ano.
1: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
2: No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
1: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
2: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
1: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
2: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
1: Štrapácnější?
2: Ano.
1: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
2: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
1: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
2: Ano.
1: V případě, že u té ženy zůstanete.
2: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
1: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
2: Jo, takhle, ano.
1: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
2: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takové něco.
1: Sekačku.
2: Sekačku, ano.
1: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která jo? vlastní sekačku.
2: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
1: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
2: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
1: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
2: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
1: No, to asi sotva. Ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
2: Nekuřáka a abstinenta?
1: Ano. Myslím, že takového něco říkala.
2: A říkáte nekuřáka a abstinenta?
1: No ano. Něco se nám na tom snad nezdá.
2: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
1: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
2: Jo, takhle proto. Ano.
1: Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
2: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
1: Ne, to je velmi pohledná žena.
2: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
1: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
2: Jo, myslíte?
1: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
2: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
1: Prosím?
2: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
1: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
2: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
1: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
2: Že je nějaká sešlá.
1: Sešlá?
2: Ano, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
1: Odřený zadek?
2: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
1: boule?
2: Nevím. No jo.
1: No tak to je normální, ne?
2: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
1: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
2: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
1: Váš soused?
2: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
1: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
2: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte.
1: Prosím
2: no,
1: vás.
2: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejpaná, nebo co to je. Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
1: Tak to se stane.
2: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
1: No, víte? To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
2: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
1: No, to já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
2: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
1: No.
2: Tak zatím naschledáno.
1: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
2: Ne, já myslím, že
0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.